0: Co tam jenčinou papečeche? Dobranje. Máte Jeswok, je příjemný, všako jsem já hožo přede připověděla a on nám přeradí, kterým témam se tu dženca věnujeme. Máte jo, dobranje.
1: Dobranko vám. Bonjour, to však je samozřejmská redakcia se srbskými modlostnými ve Vukraju rozmluvila a jsme vám podcast vůsobania zestajili a vozevili. Dále věnujeme se drastovým bozám, však nitkové názvíme tun, abo ta tam nás na kustoušu kapu abo bezel treba. Kelko vede vo národných menšinách so poprom na srbských šulách vúčuje. O tem poveda požišo Jakub Vouča a ja bych nedávno ve Srbském muzeu, tam by doktor Robert Lorenz ve rieže zorabistika popuču pozastav a je tam predstavil analýzu 71 titulných stronov do toho nasčeného kalendra moja domizna a to poľadáme potom na niekotre aj stereotypy, kýšoľa sa z analýzu učítač a Filo Melos aj tu přijotuje vo sebite let chce menúce do italskeje.

0: Pošulí, nedom nás studi, abo do vukovania, to nie je zau všetkých modost, nech samoz rozumlíve, a plán A. A niko si proš tež raz do Vukraja so podaja, tam jenož si ľubič nedáža, ale tam tež dživaja a sú živí dlhší čas. Hej, niko si to voproži činia, to dženčnejší džin nie je ničo tak neušiedného. Kaž ste snáno ponželu ve zadkuli pola nás vyšeli, zváža so na taký dodom, kde tiež holce pšoša rade. Tak bešte dve modej žonie ponželu s hostčom, je s druhým Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj ve Španske sem ja 5 mesacov do napromo dživova, a se ku spine za naroma dživa, pon sem ja še 1 mesac do jenež španšinu si naučiva. A v Indonésku jsem měla také jmenované backpacking činu a poté kým se s nakrbetníkem přes Indonésku kus jezdila a si tu ránu krajinu ubladala.
0: A jej po boku by Mila Gisvoukec z Dobrošic tež ona je si do světa vůličová s nekotrými čežemi, kajž ona nám pondělu povedala.
2: Tu popravný plán za mě byše jako operka v Norvíkský dživač, tam bych pon tež jeden měsíc od novembra až decembra. Tam pa já se nejsem tak s mojím hustým nánom zrozumila, tak co se já v prvním týdženu hižo vůpovědžila a potom zastanula. A v tutém času jsem znovu započnula online za novými alternativami putač a to je mi na jara přečená nímská svojba z nižozemské na přečo šišva.
0: Što z té mody ženě šo takhle doží vývoj, můžete si v našem podcastu naposkač. Po ním vědžetaj Franz Richter a Hanna Schmitec, kotrejš nejste ponželu jenž vůsobaně zadkule moderirovavoj, ale tež do světa telefonovavoj a tak modostnoch v Irské vegáně Tanzanii.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkovanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajna radny zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Džilina na prašvanie je zamier novotvára srpským šulorjam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie zjedžúcky čič. Nimo to je s tým v šulským tvareniu potom viacem miestna, šako ma so tu kvíľna ječonia na dve riaduny pred tvarič. Hišče nima budeski krajnoradne záradky, še nošo komplexa přizvolenie za spechovanie. Tučasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kýž môa nua menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posiedženiu miešča a viesnanosti v okresa podpísachu list, s ktorýmž signalizuje svoju podpieru za sledženský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technickej univerzite Drežďany požadanie zapodať. V biehu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacerým miliardy euro pfačič, aby najlepším páže konc 2030 let započeť živač. Handri Zeler drebie svaune serbský básnik, jeho zamožnosť či ako komponist pak piechu jara vopmiezované. Jako příklad pokazaštej Mirko Šot a dr. Franz Šin čera ve budeským serbským dome miestrujem rukopise Zelerjových notu. Ani melodiu svaune Lubky Lilie nie on sam napísal, ale se ju od druho komponiste dopísač dal. Zelerjova melodia ke Havidžuli Ptača Tačanič je ketro podobná tedy znatému nemskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelerjových melodiu bie po svojach Mirka Šota a Franca Šinaskere za svojne serbských studentov zcela do serbského spievania pohoňovali. Do toho bych u serbské ľudové spievy mez nimi liedma znáte. Miesto Kulu vúživa serbskú komunálnu paušálu zamiane za spechovanie serbskej reče a kultúry. Tak buchu gratulne voňových voborov a nadružné táfle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová základná šula Pširalský za ladanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichodže sú investície do vôhodovania s dôrečnými táflemi a serbské kubanské materiálie plánované. Spolnomocnjene za naležnost če Serbo Štefan Rachel vidi v tem važne přinoške za zakovanje serbske identite v Kulovske končinje. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakskim vúbečovanju nutskunih mistov z mienom Up in the Mitte. Lieca, že voto, zo maja namiesta v centrumach kôdnejše byč. Miestrujem povabi so Budešin s ideju přípravu, kýž dáža vodu so Mijolič a tak ľudí na hocich dňach vokôdňa. V Žitave maja plánované mobilne vauky za stajčky škodk skiča, a v Zorelcu chceďa v nutskunih dvorach viace kierko až tomu zvosadžeč. Za tute a druhé ideje přemostaja sakska viac hač 300 tisac euro mitovanských pines a v novembru do pečerio vúzvola. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strane a v našej dábondnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Budešin je pokazal živé slibro 12 stopňov po takým dvojce, telko kaj ščera, to je v obhodže týž pytneč, k tomu čaja mročile na nebiu, te pak nás čenca cilčím převoča, přeco zaso, maso podišťovač pohony v Užice. Slunco te skýry minula dáme čenca, bude veci kojete a živé slibro te zalieze na maximálne 15 stopňov.
2: Aktuálne vopkadne pokyvy žiadne za vás. Nima môj tuž přijmoj dobrú jizbu do džencnejšho štvortka.
0: Serbský rozvoz.
2: Štyri po napošest Čechy.

0: da yun tu?
1: Ale što potom, ty su mučne.
0: No potom pytaš se pšitulne blečk, a hotovo.
1: Ojej, mižnove brjuško kaži. Myslu si za vy, dzieci, mi poprachujete.
0: O, Filomelo, so, ty tla išče z cewa votlečau nese.
1: Ja wiem. Okej. Okej. Okej. Netko?
0: Netko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
0: To ty tola hewak tyś činíš.
1: No haj, ale ja leču netko jenož do jednoho smiera.
0: Trichy, stajnje do juha, juho zapada. Dobre let, Filomelo so pšin strowe zas.
1: Budou!
0: Na dzieci, nie je náš Filomelo zmužite, je so převinil a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z ním je?
1: Ja več se ne môžu.
0: Što? Nedom tu za pestovanju? Što da máš, pučovansku korost?
1: Vidíš, nitko sem kore. Ne môžu dále lečeť. Ja dobiu doma vostať.
0: Přeco, Vomire, se je naš rozpršene, kaj su dzieci rozbudžene, tež dobia před vele ľudžimi basem přednes, abo tež maja šulske dzieci kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubene.
0: To je normálne.
1: To ne bude dať se preč, abo?
0: Jušak ju, dobíš je naš dále léčeč. Huš, huš.
1: Huš. Okej. Huš. No, bože mě.
0: Bože mě.
1: Ach,
0: tamhle vun léči náš Filomelos. Netko pak mi to tež, já se šojedne neje. Ach, Filomeloso.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Všitke 57 miesto a gmeno v okresa Budyšin podpiera požadanie vo Einsteinove teleskop ve Vúžice. Na čarovšim posedeniu miešča a miestnanostov okresa podpísachu list, s ktorýmž signalizuja svoju podpieru za sledenský vulkoprojekt. Ve prvním poleče 2027 chce projektový tým Technické univerzity Drežane požadanie zapodať, v piu leta má sa potom rozsúdiť, že v Európie so tutun teleskop tvári. Vun má viacere miliarde euro pfačič a v najlepším páče konc 2030 let započeče dživač. Sábsky šulský a zetkavanský centrum v Budyšinie dostanie novú menzu. Ju chce krajnoradne zariadhač do konca 2028 podľa internáta na tvarič. Kajše z Žilina naprašovanie je zamio novotvára, sábským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajš tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vúmenenia za zastaranie z jedžusky čič. Mimo to je tým zvisku v šulským tvareniu potom jace miestna, šako má so tu kvíľna jedžania na dve riadu ni przetwarzyć. Hiszcze nie ma budyski krajnoradny zariad, kiesze noszo kompleksa przyzwolenie za spiechowanie. Tu czasnie kalkuluje z 3,5 milionami euro, kiesz muła nowa menza płacić. Handri Zela, drebie svaune serbski basnik, je o zamožnost, če jako komponist pak biechu jara vobmiezovane. Jako příklad pokazaš taj Mirko Šota a dr. Franz Šin, čera v budyskim serbskim domie miestrujem rukopise Zela Rujich Noto. Ani melodiju, svaunie Lubki Lilie, nie on sam napisao, ale se ju od druho komponiste dopisač dao. Zelarjova melodija k Havidžuli ptača tačaneč je kitro podobna tedy znatomu njemskemu ludovemu spevi. Zaslužba Zelarjovih melodijo bie po svojach Mirka Šota a Franca Šenaskera zosuvane serbskih studentov z cilva do serbskeho spevanja pohonjovali. Do toho bichu serbske ludove spevi mje z nimi ljedma znate. Miesto Kulo vúžíva serbskú komunálnu paušálu zamiene za spiechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratúnie voňových voborov a nadružné táfle jednotne dôrečne popísané. Nimo to ste serbská drastová stvá a krabatová zakladná šula príražky za ládanie svojich národných drastov dostavoj. Tež ve prichádže sú investície do vôratovania s dôrečnými táflemi a serbské kubvanské materiály plánované. Spolnomocnené za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vidíve tým vážny přínožk za zakvanie serbskej identity v Kulovskej končine. Z 8 projektami vopčili so Honja Vúžica na sakským vôbečovaniu nutskúnych miestov s mienom Up in the Mitte. Lieca dže voto, zo maja na miesta v centrumach kvôdnejšie byč. Miestrujem pohova by so Budyšin s ideou přípravu, kýž dáža vodu so Mijolič a tak ľučí na hocich dňach vokvôdnia. V Žitavie maja plánované mobilné vauky ze staječky škod k skyča, a v Zorelcu chcieča v nutskúnych dvorách viace kierku až domov zvosadžeč. Za tute a druhé ideje prevostaja Sakska viace 300 000 euro mytovanských penes a v novembru do večeru vúzvala. A to bychu naše povestče, kýž namakače tiež na našej internetovej strane a v našej app MDR Savia.
0: Vedro.
1: Prede je so raz dešťo, Budyšine tu kvíľu rúnie za so raz sucho, aj takto dženca cvý džen buče po hornej Vúžice, tu kvíľu pokaza živé slebo 12 stopňu, ale kaž prajene svonca te dženca, skýre neuladáme, buče to panca te džen tiež vici kojte buče a 15 stopňu maximálne zmieme.
2: A je v našem koncu šo ok, tak daleko, jenic štujše tam snač, popuču na až 4 zorec na smier Drežane, tam při meze, při ranice, pola Ludvigsdorf, a tam so trochu kopi, tam treba če trochu dleje. 4, bona po 7.
0: Serbski rozvoz.

0: skupina Janka a Hanka sedom nedom vosom po naposedmiche. Zorabistika popuču, tak reka poskyt k Serbsko instituta v tutem jubilejnym peča sedom džesatem leče, a teme fachoču a fachocu sú prašane tež nedono Serbske muzeu na zaredovaniu kofi cioch. Tam je doktor Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kýž hižo z leta džujadna često je na postavu kaža, snač pola vás klinka, dež menujú hesvo Moja domizna, moja domovňa, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulné strony od spočatka do džensnejšieho analyzoval a přitom stereotypy odkryl. Matej Gisvok je sa s tým raz zabíral.
1: Hač to džensnejšie nasčenú kalendor vukadža a je jedna z najúspešnejších periodikov ľudová nakonistva domovina, kýž skyča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulné strony venoval. Na fotách je so najhúštšišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motívy. V postatých letách viechú napríklad tež ešte národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané. V 60. a 70. letách sčiovachu tojš do socialistických motívov. Popšeroče sú fotografovia potom boli v umyske fota krajino a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidieč potom při hajeniu na vošku. A v zajšvých 60 letách pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronách. Kultúrnu krajinu, jako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami vo sebi do sveta dáme s tutými obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let džesatku vujivalo.
1: A lada Jona Retomas v obrazov, kýž je doktor Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na kaž taká kronika rečí, vo všelakých výdach, napoládach, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovom zladovaniu na tuto v obraze, kad chceme so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A každý nám doktor Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca je ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tež Helena Palmanova je přednoške z Čehova.
3: Bische Jahre zajmaue, die ste Rosjeli, kaikich litach, so kaika Thema dominovaua, a dvobraze, ktomu, also samne bische to jen Jahre zajmaue, pschednoschke.
1: A přitom je so Helena Palmanova tež sama ešte raz do zajšvastče podala v dopomnenkách na vône kalendar.
3: My sme doma v zvyčine, kde som ja malka byla, že som moju vôku švá přes viesku a to rozdielila alebo předávala. Niektoré v obraze sú jara reálne byli, ako džičo som ja to tak a tak kuskinak čuva, žiadne politické vice nie som tak jara si vobladala, ale to reálne draste, alebo vo krajine, alebo zvierata, aber stolz tam im Nutzkabische. Du bist ja was einmal.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta reka téma přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebiestereotypie trošku suche a teoretické mieno za přerušo písané přednošk.
0: Matej Gisvok bie nedávno Serbske muzeu, tam bie doktor Robert Lorenz reče zorabistika popuču pozastav a je predstajú analýzu 1 na 70 titulných stronu nasčinového kalendra.

0: Yen plus yen. Haja, čarasutis vojerecach, ličili ve vojerovske vužijske kupili su minuce čara jen celo vose biti podavk doživili.
1: To pa su dobili malku sjaci ličičač jen plus yen minuce mjeste mje kupe 5 milionov hosti vopetava, a čara bihu ličbu docpili. A to sme foto dostali prekvapenje svojbe, ki sme so netko leto zaramo vukupvač a puvač, to bi minuce dar kupile na jubilejnih hosti. Zamoviči s dobom zdjela, kak so kupel vuživa. 77% hosti přinže tam, zoby púavo, 20% da si pravidvonie zaunu lubič, tež vele šulovský skupinu tam maja, kiž púanie nauknú, to vúčinia 20% a maja tam tež hľaké kurze, kiž 17% všech vopetovariu vúčinia, tuž gratulácia do Vojerec.
0: Zadal mô sa vúkupač. No hoj, toto nešto je. Šest šodžiň. Štyria posta.
1: Púvač môž tam tie, hej. Kúpač, hej. Mokrá vod, myš, hej.

0: Pošoli nedom na studii, abo vukubvanje, na hajto, nie, zaušitkých modostnych, samo zrozumlivé a skiery plan B. Prostče dle raz do vukraja hič, a tam si nic jeno šlubič dač, ale tež dživač, žive byč, ľudži zeznač, kulturu a tak dále, to nikoci modostný činja, kež če snač punželu v zadkuli svišeli. To zváža so na taký dyrdom, kde tež holce. Tak běž tej dvě mody žonie punželu s hosčom mestrujem Hanna Nukec z Nuknice.
1: Aj ve Španske sem ja 5 mesacov do napomoc živova, ha se kuspina za naromadživa, pon sem ja še 1 mesac do jenež španšinu si naučiva, ha ve Indonesky sem ja tak menované backpacking činu a potekim se s nakrebetnikom přes Indonesku kusk ježiva, ha si tu ránu krajinu ubladala.
0: Tež Mila Džisvoukec z Dobrošic je si do sveta vuličava, a to nahaj najprve raz s nekotrimi čežemi.
2: Tu popravne plán zame byše jako operka v Norvegske dživač, tam bych pon tež jeden mesac od novembra hač decembra. Tam pa ja so nesem tak s mojim hustým nánom zrozumiel, tak so se ja v prvnom týdženu hižo vupovedžila a potom zastanula a v tutom času som zna započnula online za novými alternatívami putač a to je mi na jara přečená nímska svojba z nižozemské napřečo šišva.
0: Što s tej modej žonie všetko takhle doživivoje, to môžete si v podcastče naposkať. Po ním vedete aj Franz Richter a Hanna Šmitec, ktorá je šniestaj ponželu jenož vusovanie zadkule moderirovavoj, ale tež do sveta telefonovavoj. A tak modostnych v Irskej, Gáne, Tanzanii, Islandskej, abo tež v Chile docpivoj. Što to je zimane v podcastče a tutun namakače vodnetka na ARD Sounds. 7 hodin 16 je.

Kak to ta česká tradicionálna pečen ze svoja zomja sa ište raz rieka, svičková na smetanie, kde štole do ličenské mašiny zapodáče namakáče nedom tež český tradicionálny recept a to od české kuchoky, potom nemže poprom pševelik šivejíč. To s tým zmiercom pančicach kukuje, to dženca ničo nebude, to leje so odprajivo. Po takým smierca nemôžete so dženca prašeť, když máte nekajký problém, napríklad se susedom alebo tak. Gmenská rada Krusčicach zetká so dženca večo 7. v sedorní Vúžica a po hodine předtým zetká so gmenská rada Ralbice Rožant, po takým na po 7. v sedorní gmene v Rožinče. Jutze je piatk, a to vodme je so vo Česčech ve Krusčicach. 28. koporský turnier starých kniezov vo pokal Srbsko Sokova. A hodinu božišo, vodme je so potom zjavne posedženie zviazkov předsedstva domoviny na gmenie ve Krusčicach. Kulovská pivornia svieči přes celkunst týdenia. Na všetkých dňach, also po takým od piatka do nedele, očakuje zájemcu live hudba, vedenia, popivornia a zabava. A jeden z veršku bude potom pivornický viacej boj sobotu popodňu. Na riach sobotu večer zahraje potom tiež jedna kapava. Svedenské zaradovanie 80 let movinská skupina Vochozy bude sobotu popodňu cioch. A nedelu sme ja potom tam v Švielovej Brúžni v Vochozach domkovanku od 1.6 do 4.00.

0: Čejemy z Božo.
1: Hej, nechto škole, ja snač tla znaje, dyž bie to laraz v Lenje, zopi se kvasnu poljuku a krina hova zem jasa zesvodžič dav, kaž napšikvat jutre. Rudi Šelfer ma dženca svoje sydom džesate narodnine, svirnemu svuchari srpsko rozvosa Rudi Šelferi bivšemu korčmari, kiš je so leta o svojich hostči starav šitko dobre. Božumach srpsko rozvosa gratuluja a pšeja vele zboža. Svoje nedyši, abo jeho nedyši, sobošulerio spančit z kukua a votrua.

0: Filomelos. Dirtam dejstva Marmie Drozene.
1: Potakim, ty mi niš proste votličeč. Hač do italske, je? Ja, lube Filomelos, tak cele daloko prič.
2: Hej, proste votličeč. Je nazima najjace drozno to čini. A ty, Filomelos, olica raz tež do juha polečíš. S moj šop šerje čavoj, a ja vim, zo so veselíš.
1: Aj šun, ale kusk tež nic. Ne trebam ja upokas.
2: Nije, ne trebaš.
1: Nešto kjeđi, rbzalju, mumlin.

0: Nie, žaden proviant. Ty namakáš popuču dosť.
1: A što je s mojim mechkuškým zaučkom?
0: Ach, s tým nemôžeš liečeť. Vostaj jún tu.
1: Ale što potom, ty som mučný.
0: No potom pýtaš si pšitulný blečk a hotovo.
1: Ach, míž nové brúško kádži. Myslu si za vy. Čeči, mi poprachujete.
0: O, Filomeloso, ty tla ište z cova votlečau nese.
1: Ja viem. Okej. Okej. Okej. Netko?
0: Netko.
1: Dere. Ja leču! Ja leču!
0: To ty tola hevak tyž činíš.
1: No haj, ale ja leču netko jenož do jednoho smiera.
0: Trichy, stajnie do juha, juho zapada. Dobre liet, Filomeloso, pšin strohe zas.
1: Budou!
0: Na džiči, ne je náš Filomelos zmužite, je so pševinu a leči skončne do italskeje. Ale huj, što da z ním je?
1: Ja viac se nemôžu.
0: Što? Nedom tu za pestovaniu? Što da máš, pučovanskú korosť?
1: Vidíš, netko sem kore. Nie, nemôžu dále lečeť. Ja dôb ju doma vostať.
0: Přeco, Vomire. Se jenaž rozpršené, kaj sú džiči rozbudžené, tež dobia před veľe ľudžimi basem přednes. Abo tež maja šulské džiči kontrolu před sobou.
1: Ale mi je hubené.
0: To je normálne.
1: To nepůjde dať se preč, abo?
0: Jušak ju. Dobíš jenaž dále léčeč. Huš, huš.
1: Huš. Okej. Huš. No bože mě.
0: Bože mě!
1: Oh,
0: tamhle von leči, náš Filomelos. Oh, netko pak mi to tež jace šojedne neje. Ach, Filomeloso. Oh.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Srpski šulski a zetkavanski centrum v Budešinje dostanje novu menzu. Ju chce krajnaradny zariad hač do konca 2028 podľa internáta natvarič. Kajž z Žilina na prašvanie je zamier novotvára srpským šulariam, kýž na gymnázii a do vyššie a základnie šule kodža, kajž tiež internátnym dečom, dlhodobne dobre vumenenia za zastaranie z jedžusky čič. Nimo to je s tým v šulským tvárunju potom jace miestná šakoma so tukvilna jedžona na dve riaduni přetvarič. Hišče nima budeski krajnaradny zariad, kiše nošo kompleksa přizvolenie za spechovanie. Dúčasne kalkuluje z 3,5 miliónami euro, kiš moa noa menza pfačič. Všetke 57 miesto a gmenu v okresa Budešin podpiera požadanie vo Einsteinovi teleskop ve Vúžice. Na čarovším posedženiu mišča a miestnanosti v okresa podpísahu list, s ktorýmž signalizuje svoju podpieru za sliedenský vulkoprojekt. V prvním poleče 2027 chce projektový tým Technickej univerzity Drežďane požadanie zapodať, v biehu lieta má sa potom rozsúdiť, že v Európe sa tutun teleskop tvári. Vún má viacere miliardy euro pfačiť, a v najlepším páči konce 20-30 let započeť dživač. Z 8 projektami vopčili so Honia Vúžica na sakským vúbiečovaniu núdskúnych miesto s mienom Up in die Mitte. Lieca dživoto, zo maja namiesta v centrumach kôdnejšie byč. Miestrujem poabí so Budešin s ideou přípravu, kýž dáža vodu so Miholič a tak ľudí na hocich dňach vokôdňa. V Žitavie maja plánované mobilne vauky zestaječ, kýž kutk skýča a v Zorilcu chcieťa v núdskúnych dvorách viace kýrku až tomu zvosadeč. Za túte a druhé ideje prevostaja Sakska viacač 10 euro metovanských pines v novembru do večerio vúzvola. Miesto Kulo vúživa serbskú komunálnu paušálu zamiane za spechovanie serbskej rieče a kultúry. Tak buchu gratunie vonevých voborov a nadružné táfle jednotne dôrečne popísané. Mimo to ste serbská drastová stva a krabatová základná šula Příražky za ladanie svojich národných drastov dostavuj. Tež ve prichodže sú investície do vôrtovania s dôrečnými táflemi a serbské kubvanské materiálie plánované. Spolnomocnene za náležnosť če Serbo Štefan Rachel vyčujetem vážne přinožke za zakovanie serbskej identity v Kulovskej končinie. Handri Zela, drebie svaune serbský básnik, jeho zamožnosť če ako komponist pak biechu jara vobmiezované. Jako příklad pokazaštaj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budeským serbským domie miestrujem rukopise Zelerových notu. Ani melodiu svaunie Lubki Lilie nie vún sam napísal, ale se ju od druho komponista dopísač dal. Zelerová melodia ke Havidžuli Ptača Tačaneč je ketro podobná tedy znatému nemskému ľudovému spievi. Zaslužba Zelerjových melodiou bie po svojach Mirka Šota a Franca Šienaskere zasúvane serbskí studentu z celá do serbského spievania pohoňovali. Do toho bychu serbské ľudové spievy mezi nimi liedma znáte. A to vane bychu naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v našej dávodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Tu kvílu sa panca, tu v Budešine 12 stopňu živé slibro pokaza a dženca zmijeme přes cvý džen, také hač do navečora, přeco zaso dešť. Tež vicik, tu v biu dňa hišče, dále přibera a živé slibro te docpie dženca maximálne 15 stopňu, juce zaso miniate, s blakami so tež juce podešťuje a juce docpie živé slibro potom 17 stopňu.
2: Popkadne pokyvy za našu končinu žádne nemám. Nezabuď si pak dženca předešník, abo nezabuď na dešťový obvěžk. To si mě někde nankává obvěžk, to někak nádobný klínč a celínak, ať tu jenželský kejp, no, to je nám srbská řeče zbytnica raz takhle namětovává.
0: Srbský rozvoz.

0: Zora bistika bobbučo tak rika. Boskit Serbsko instituta ve jubilejnym beča sedam džesatim lieče. A teme fachočo a fachočo su prašane. Tež nedavno Serbske muzeu na zaredovanju kofej cioch. Tam je doktor Robert Lorenz přednošoval vo serbskim kalendre, kiž šižo z leta 1951 vukadža. Znač, pola vas, klinka duš menuju hesvo Moja domizna, moja domunja, meine Heimat. Dr. Robert Lorenz je titulne strony od spočatka do dženznišeho analyzoval a přitom stereotypy odkryl. Matej Gisvok je so stute temora zabiral.
1: Hač to dženznišo, nasčenu kalendor Vukadža a je jedna z najúspešnejších periodikov ľudova nakonistva domovina, kiž skiča hoborský fundus v obrazu. Dr. Robert Lorenz je sa analýze na titulne strone venoval. Na fotách jevia so najhúščišo krajine, potom tradicionálne v obraze, trošku mene moderných a riedka mieščanské motívy. V postatých letách viechu napríklad tež ešte národnine Píka, Liebknechta, Stalina abo Lenina zapísané. V 60. a 70. letách sčiovachu tojš do socialistických motívov. Popšeroče sú fotografovia potom boli v umyske fota krajino a svičatka bieze ľudži vozivili a hezo sú ľudžo vidieč potom při hajeniu na vošku. A v zajšvých 60 letách pokaza kalendar zase trošku viac odmiene na titulných stronách. Kultúrnu krajinu ako idyl, tojš do cirkviu a viele viesku. Navodnica muzeja Kristina Bogušova.
2: Mi je nedom tuta tema tež nekak dovočka skočiva, dokež je to zajímavé, jenu reflektovač, što poprom my sami v osebi do sveta dáme s tutemi obrazami, ki so produkuja, a kak je so to v biehu tých let džesatku vujivalo.
1: A lada jona retomas v obrazov, kiše doktor Robert Lorenz v biehu svoja přednoška pokazal, Kristina Bogušova doda.
2: Nimo toho je to jen hoborský potenciál na kaštaka kronika ryči, vo všelakých výdach, na poladách, ale tiež vo estetickým a tiež vo politickým a v obsahovém zladovaniu na tuto v obraze, kad sa my so sami prezentovať. To je jara zajímavé. A každý nám doktor Lorenz dženca rozvožil, vopravde dženca je ešte dobrý téma k diskusii.
1: Tiež Helena Palmanova je přednoške z Čehova.
3: Bische Jahre zajmaue, die Stirozili, wie kaike Litach, so kaika Thema dominowauer, die Wobrase, Ktumu, also samne bische to jen Jahre zajmaue, Pschennoschke.
1: Abschiedem, hier so Helena Palmanua, die ich sama Hischteras do Seischwastsche Podawa, wie Dopomnenkach na Wone Kalender.
3: Müssme doma wiswitschin, ja? Das ist mir Mauka bewa, das ist moje Woku schwaar, Pschesversku, a te Rozdzili war, aber Pschedawa. Nikotre Wobrase su Jahre Riane Böli, jako Dzitscher su mir tak, Kuskinak Chua, Jane Politiske Witze, nesem tak Jahre se Wobladawa, alle te Riane Draste, aber Wokaine, aber Zwirita, aber stolz haben eben Nutzkabische. Du bist ja was einmal.
1: Na internetnej stronie Serbske instituta rieka téma přednoška Protika moja Vúžica jako příklad serbske sebie stereotypie trošku suche a teoretické mieno za přerušo písané přednošk.
0: Matej Gisvok by nedávno Serbske muzeu, tam by dr. Robert Lorenz vrede zorabistika popúču pozastal a je představu analýzu jena sedom džesač titulných stronu nasčinového kalendra.

što s tym zmiercom dżęca pančica chukuje ničo nebože, poprom chcesz on vám svoje uši a dobrú radu popřeć, ale tuta vecka vúpadne nebože. Jutce piatk je 28. koporský turnier starých knězů vo pokal Sapsko Sokua na športnišču Krusčicach večer 6. A hodinu božišo, 19. hodinach, je zjavné posvědčenie zjazko předsedstva domoviny. Tam pondže mě s druhým vo aktuálnu situáciu župy Micho Hornikamens a tež vo dživavosť rády založby za serbský ľud. Kulovská pivovňa svedčí celý konc týždňa a to k 34. rázi mestem. Svedženské zariadovanie skladnostne 80-letnou obstača domovinskej skupiny ve Vochozach bude sobotu po podňucioch. A nedelu zmeja tam potom domkovanku ve Švelovej Bružni Vochozach od 1. do popoludnia 4. Votorene dvore, staré burske tradície, hudžba, dživadlo a vústajnca tiež rejač do noci, to lešo, skiča. Vone džen votorenech dvoru a to ve brietni sobotu od dopodňa džesačich a to ponže hač do noci, hač po polnoci, hač dojeni. 8 hodin 50, časač menšinu ešte a potom bude 9.

Vítaj na serski program, hojo Diana Šicová za vás. Ten týždeň se zaberjome z demencu, chorosť, ako viele familiu potrefio, kak jo šedne žen doma s dementným blúbem, kak doživioš moment diagnóze a co pomaga přispoješpným s takým kjablom živebyš. To šo sme mogali se přašaš a svišeme ženca obšon rozkrono z potrefio neju ženskiju. Dobrú povesť, dajo žinca z Budyšina. Tam gažívajú už kleše cás na plánovaniach za nové serský fórum viede, ten tak pomenione lauský areál. Žinca, skoncne by mogali groniš, bužo namestne teke nieco vížeš. Nic vížeš, ale svišaš, bužo šo planás v rádiu žinca spíve a ulicovajnka k zachopienkoju na zime. Vedro tomu už přepšosejo. Pön máme pak také vašu nejlubšu muziku ve programie, muziku ve žicenie přísluchárky z Hožebusa. A gratulácie k narodninám lietajú žinca také hú do mesta. Potakem vestajnčo pri rádiach.

0: aktuell natürlich in dem Menschen. Ma Ziel sensibilisierowasch, sa torstu chorost. Gasch pschiswolschne, su naras ve situatsis, wo dementnego luja starasch, zmeniose cesto zerbes wird. Kak zwischisch, asch ma Partner, abo Partnerko, Partnerka, nahen, abo mama demenzu. Zosu pön prätne gschatze, a kak pschitom ten zelle, zas mötz obchowasch. Gregor Klim, jo povedau zjadnijo, ako ulicu jo ve zvojskih nazgonjenju. Karin Čukova zdešna. Veni se znajote, južo dvojko, peš let jo vena oplevala svojogo muža Heinz, abo Hünz, na serski. Ven jo ve starstvje na demence schorijo, a Gregor Klim, jo Karin, zmakao na jeje domacnem dvorje, a se z niju do rozkrona dao.
1: Jak to się zachopiło, w której sytuacji, albo w którym momencie, co się ty markowało, aż tam musi nieco być, aż musimy to raz testować. Jak to było?
2: No ja, to ja wszystko było. Mój człowiek miał jedną firmę w Blidaniu, w Deśnie. A nie mogł wiedzieć, pszawie żywasz. To kolaż ja mi gronił, że nie namaka, że ten pszawie zachopił za swoje żywo. A tam som se mysliva, also to njamžo ve poredku byš, to nižo, tak ja jogo nesnajom. A pen sme teke v dovolu byli v Danske, a ven jo jezdžil s autom, a jo kšil stavnje niži vodpocuš, žož ja som se pičku živovo. Also to groni, až jo měl južo problémy s orientáciou. To nie som do toho žedne doživiva. A pen sme obi plagojca byli, a ja som to nekak šipno rozkvadovala gojcoju, což som tak vyživa, abo markovala, a ven jo net minice byl, also to ugleda ako demenc, ale ven neo se veste, ja dem se jaden termin pla neurologa pytaš. Ja, a to jo pen teke bene malcne špo, a ten neurologe jo teste cenil, a drugi raz jo ven pen teke gronio, to jo demenca, celé jasne, druge možnosti veci ne dajo, a pše vele ne možemo ceniš, medikamente dajo jano dve rozdelone, sme to teke ako recept dostali, jo, no ja, a pen sme zase domo išli.
1: Medikamente, sú to nieco obšinjasti, ako čo pen dostali?
2: No ja, ven jo mogao lepi spaš v noce. To je také celé vážne bol za mňa. Dokoláž, kaž to také nemierne lúž máš, kenč jo stavne dúce a von jo miel taký bewegungsdrang cevi žien, to je echt napinajúce. Dokoláž, musíš stavne na ňo go gledaš. Co von cení, kak von to cení a tak dali. Žo jo von, ja som jo go cestči pýtava.
1: Wenn ja tebe jüschisch dies nau, also nichts tak, als wenn ja sabuch, to wenn ja alle teuer nabschaduten dieses Kurzzeitgedächtnis, agiotam potrifione, aber kakiotto bo.
2: Na sacho penko, ja, na kuschte pat, ja, schickne, hüschis nau, teke te bratscho, ako te subschischli na ogliet attaktali, aber druge luge, ja, se pschetzi vjasselio, kas ja ogliet mio, a ja teke sejetze wöstau, ab schießbuchau, a jo také opýtal nieco ulicovaš a tak dali. To jo jomu spodobal. Ale gaž jo von zemnú sám byl ho, jo to bene šiško byl. Dokoláž jo tak nemierne pen kúšte žien byl. Kúšte žien. Až to nekak žasašich. Do toho nejo žiadne kšiel spáš. A to jo bene napínajúce za pší svoje špne.
1: Ale jak ty to se na koncu teka utrawa, co ja tebie pitom żarżowo nic, nie wiem, zaś ci blowasz.
2: No ja, to nie laszko. Also, ja som miła już moje cwibluwanie, lec ja som to szykno przawie ceniwa, lec som z czapna dosć dokolaž ja na koncu ja nesom žedne votekrona od njogo dostava lecjo von mucne, abo co niži hin, abo co ven, a pičku se pogibovaš. Ja, ja neviem, also to je už bene šiško, ale ja som to irgendwie doch zmestrovala, ale som sobu dostava až náš syn Velgin šerpil dla toho. To je za mňa také šiško bol.
1: Co ja jomu pomagalo?
2: Na ja tam a sem pičku ogled, wenn ju také cestči na drugom boce bol, pla mojega nana a kuštu sobotu jo kšiu také na Kenie redovaš. A to sme irgendwie cenili. Moja žuka je opäť pomagala a ja.
1: Momente namakáš, až ten svet jo vyrechu na koncu, ne? Co sú za tebe také momente byli v tom času? Dajú také také?
2: Kaž som v zagrože duce bylo. A tam som mogala pičku ceniš. Ale to je napšal do šiešky cas.
1: Kaká vesoba je tvoj hinspo?
2: Ja, jen bene luštne cvoviek. Kenš ja rád ze mnú také rejoval. Ja, všetci přijazne. Ja všetci také na druhých svišal a ja opýtal, čo rozmýš. A ja no to nejlepšie kšiel za všetkých. Vesel mne za familiu. Ja druhým také veľa pomagal. Ja, eben Jan Lubezwojek.
0: Z Karin Chukovejo, jo Gregor Klim byl v rozkronje vo jeje muža, kenš jo v starstvie s chorio na demence. Jo to za vás zajímna téma, z čo v podobnej situácii a pomaga to vám svišaš, kak druge sú doživili demencu. Dlejša verzia toho rozkrona namaká jošo na našom internetovém boku pod rbb-online.de/zorben.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: No, Marko Jošota, teke južo, zajčne luft vodu jo zimni. Taka frišna mokšota laže venjo. Bome su pak ešči zelene. Gledame na kalenda, mame južo na zimu. Come ve usčevanju ninto, to čochu vesvišiš. Spivajuce a klincece zahopjenk na zimu zaznejo ninto ze serskimi gvosami a anekdotami. Anja Kohoč, Švarcova, Pšelzejo. Viele vjasela.
2: Po kalendariu chopie se na zima. Togodla buža se naša přiduca pogožinka vo na zim skulaunu staraš. Za našich predonikov v tých sách jo v na zim je vážne bylo se na zimu přigetovaš. Togroni tyžní musí dochovane byš kulky a hrepa, aby lůže a dobytk caroby dost čmili. Na zimu sú tie lúže také šlachtovali. Ješnica a šinka sú se getovali a sušili, konzervy varili. Tak jo tá zima mohla přiš. Te svieženie sú se přigetovali. Tak sú už uši 100,700 let na Michała, to je ten živieš a 20. september, abo na prednie nieželi v oktobru v tých křesťanských gmínach žňúne svieženie svieše. Tam se te hotarje pyšne se spolnými pôdami. V šakých gmenách se také akcie solidarite převiadu, žož se zbiera za chudých lúži. To se vie až také šaké kjali, že dajo, ako majú se žňami cuniš, aby rujú ve cerkviach spívané. Nento zaklince na zemský spiu, spívané vet Jane Winklerojc.

0: Mesikroni Marita Šumanova, a ja som ceptarka na Donoserbskom gymnáziumie. A som bola také uknica tam, ale ho, dogložnento som ho. A ja som spívala v Kórie na Donoserbskom gymnáziumie a viele spívov mi sa spodoba, napríklad Lubšie lúže.
1: Ja, luba Marita, my máme samo jedno nagrávanie z kórom šule. Tekte hýšči vod serskej rozšiojonej ušeje šule. A při tej gospie, ja ten spiu svišeme net, a při tej gospie znaš hýšči raz ta pokazka, ktož vod negačných spívarkov a spívarjov, co v kórie absolventu sobu spívaš při šulskom jubileju v přidúcem septemberie. Ta, ten, abo ta, dáš se ninto južo při probách obšilio. Přidúca proba bužo 28. novembra v Auli šule.